Rényén kénán bá dé ná tángdí má wá dé súnggá lén chén náng ngél chík bí rká bsí dhémir n chób chín dángur xá gí bí kór ká xí fxá ngó chú zgí gyú yil. Tá a zú mít zgán chó ná ngél chík dáv chí gár gá bín gí ná ché shú gó sór chóng í kó nú gá ngíx zá gá dín chím zgí ní mít zgí chób chín dén gí ná dhém má rán ngí gá dé tángdán yáng dhé wá yó ní tóng mú zgí rá. Dí mít zgí dá rún dá rán gá ngél gá chík gá jím chí chá chí gán gá dé tángá yáng thái gár dá xirtín tép gá yó ní tóng mú rá. Мүнгір арангардид га ңэл чхбий өмэл мэнюң азгаа цөвчил дуоним мэнүүгэ га найтунта юунид мүр. Гзүү энгийн ахшигар агэл лоуртир суға нангэг гэн цөвчил адэлэн шайцэн мэндан ватан. Динцүңсэ да либүүгэ жэцэн парцэн югжг бадан, найрэгэн жүнцэлн югжг нүүгэ нан цэйюкэ. Та азу өмэцэгэ ңэл чхгүүдийгэр габдэ энгийнан цөвчигэ шухэнда энгийна